0: Yip Deceiver v rádiu FM, pieseň Get Strict, 12 minút po 12. Dobrú chuť k nedeľnému obedu a pekný deň od Andreja. No a teraz pozývam Mirku Abelovú a jej hostia.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vítajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte v novej sezóne relácie Nedeľná chvíľka poézie FM. Skončili sa rozhlasové prázdniny a po reprízach opäť prichádzam s novými dielmi. Začíname v Česku, nie že by sa u nás nič nové nedialo a nepísalo, ale takto jednoducho vyšlo. Moja dnešná hostka je česko-poľská poetka a prekladateľka. Vydala 5 básnických zbierok v polštine. V roku 2023 jej vo vydavateľstve FRA vyšla debutová zbierka v češtine Posledné cestopisy, no a len nedávno vydala druhú v češtine s názvom Tento príbeh nemá materštinu. Prekladá súčasnú českú a slovenskú poéziu do polštiny, pripravila okrem iného aj 2 antológie českej a slovenskej poézie Susedky. Zofia Baldiga v rozhovore na diaľku, vitaj, ahoj.
3: Ahoj. Dobrý deň, ahoj, keď sa pozvání.
2: Si prvou hostkou v nedeľnej chvíľke poézie FM po rozhlasových prázdninách, tak sa spýtam, či si mala leto nejakým spôsobom spojené aj s poéziou.
3: Ano, myslím si, že sa dá říct, že som měla básnické léto, navštívila som několik festivalů, měla som čtení, taky som tlumočila nejaké besedy a pracovala som na překladech, mimo jiné som překládala básně Juliany Sokolové ze sbírky Domace práce, takže dá se i říct, že som měla léto spojené ze Slovenskou. Poezii.
2: Vyšla ti nová básnická zbierka Tento príbeh nemá materštinu a sama si povedala, že je iná ako tie predošlé.
3: Ano, máš pravdu. Moje nová sbírka Tento příběh nemá mateřštinu, která vyšla před týdnem, je v něčem jiná než moje předchozí knihy. A ty moje starší básně, jak polsky psané, tak ty česky psané, jsou velmi imaginativní. Já tam hodně pracuju s takovou vizuální představivostí, s abstraktními obrazy, s jazykovými asociacemi. Tady to není. Tady se snažím o srozumitelnost, jednoduchost, o civilní jazyk.
2: Básně inspirovala tvoja práca dobrovoľničky na hlavnom nádraží v Prahe?
3: Je to zbírka inspirovaná dobrovoľníctvím na hlavním nádraží po 24. únoru 2022 po invazi vojsk Ruské federace na Ukrajinu a také potom ze sociální práci s migranty a migrantkami. Já jsem se totiž na základě té dobrovoľnické zkušenosti rozhodla, že se tomu tématu chci věnovat na plný úvazek. Udělala jsem si školu a začala jsem novou kapitolu jako sociální poradkyně pro migranty a migrantky. A to je zkušenost, která ti ukáže hodně míst a situaci, kam se jako běžný občan nebo občanka nedostaneš.
2: Básně se dotýkají migrácie, samoty, ale aj poukazují na lahostajnost systému. To jsou těžké témy a básně působí v mnohom často tak, že člověku až stiahne hrdlo. Bolelo velmi to písanie? Alebo skôr bolelo to zažívanie tých príbehov a nie vždy mať možnosť ich nejako zmeniť alebo ovplyvniť?
3: To je velmi zajímavá otázka, jestli to psaní bolelo. Já bych neřekla, že bolelo. Občas bolí ta práce. Občas mě taky bolí čtení knih třeba nebo filmy nebo nějaký výstavy, které se týkají třeba zkušenosti války, ale když jsem to sama psala, tak bych neřekla, že to bolelo, že už jsem měla asi odstup. Když si se někdo ptal, jestli je to psání terapeutický, to v žádném případě, pokud jste sociální pracovníci, tak máte chodit na supervize a učit se pracovat s emocemi a není úplně dobrý si to podle mě vybíjet jako v tom, nebo možná to může být dobrý, teď tak jako přemýšlím nahlas, ale pro mě to tu terapeutickou funkci nemá. Já jsem chtěla dát zprávu o tom, co zažívám, o tom, co vidím, protože všichni žijeme v tom systému, ale ti migranti a migrantky, ty ho zažívají úplně jinak a ty jejich zkušenosti ukazují nějaké limity toho systému, které člověk, který je privilegovanější, podle mě nevidí, nevnímá, protože k němu se ten systém chová jinak. A v tom mi to přijde zajímavé, to vlastně ukázat.
2: Kniha je rozdelená na viacero častí, prolog, rozcestníky, poradníky, cizinka v nemocnici, zmetady a epilog. My si z nej už čoskoro prečítame, ešte mi ale prosím povedz, prečo je podľa teba dôležité písať aj angažovanú poéziu, pretože ja tieto tvoje texty ako angažované hodnotím. Má poézia šancu zmeniť svet, alebo je jej úlohou skôr poukazovať na veci?
3: Nevím, jestli poézie má šanci měnit svět. Já bych ti strašně chtěla říct, že jo, ale nevím. Je jasný, že ty básně si přečte nějaká malá skupina čtenářů a čtenářek, že to nebude velký bestseller, ale zároveň se mi zdá, že ta krátká forma, která ti dává dost velkou svobodu, že ti taky umožňuje toho hodně obsáhnout a textu, který je vlastně krátký, jo? Že vlastně ukážeš něco, ukážeš takovou syntézu něčeho, co jsi zažila. O to jsem se chtěla snažit. Chtěla jsem se snažit na něco poukázat, co mi přišlo zajímavé a chtěla jsem to prostě zapsat, protože mi to přijde důležitý pro tu dobu a pro ten svět, který často je vůči těm lidem dost krutý. A my si toho často ani nevšimneme.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje básne vám bude čítať česko-poľská poetka Zofia Baldiga.
4: Co si vzít s sebou na cestu do neznáma? Jako první z vlaku vystoupila dřevěná socha Ježíše Krista v nadživotní velikosti. Za ní početná rodina ve svátečních krojích. Socha vystoupila, aniž by se dotkla nové země. Dokud se tvoje noha nedotkne cizího území, si stále doma. Obhlížíš neznámý historický interiér a vyprávíš mu příběh postupného přesazování všech míst, která nosíš v konečcích prstů. Další kořeny se ti už stejně nikam nevejdou. Jen ať to je jako v papírech. Máš v kabelce kus náhrobní desky, prý se jí stýská po ochočeném výhledu. Napište mi jména vašich mrtvých, která jste přivedla do nového světa. Co je na papíře, je skutečnější. Co je na papíře, má právo na návrat. Podání žádosti v řadném termínu. Uchazeč si zvyká na vokativ. Chodbou se pomalu rozbíhají praskliny. Já vám věřím, ale potřebuji k tomu razítko, které přesáhne hranice slov. Praskliny prorůstají tělem, všemi jeho pády. Uchazeč se skloňuje shora dolů, z východu na západ. Praskliny opouštějí dveřní prostor. Posouzení situace jednotlivce. Jako kdybys neměla kůži. Vše se tě dotýká. Studené, horké, zákonné. V předpokládané lhůtě. Osobu nelze vyloučit z okruhu posuzovaných osob, i když vztah nepřetrvává. V rámci systémových řešení je pro nás prioritní optimalizace. Blížíme se k dokonalosti, i když si toho jednotlivec ještě nemusel nutně všimnout. Na dvorku se několik lidí drží za ruce. Tvoří tyto osoby okruh? Mají právo na odvolání, pokud se jich cizí ruka pustí? Lokální anestezie. Tlumočnici prosíme, aby tady zůstala pro případ, že by nefungovalo umrtvení. Osobní věci si odložte do skřínky. Má statní příslušnost vliv na práh bolestí? Řekněte jí, že se nesmí ani o milimetr pohnout, kdybychom jí řízli do zdravé tkáně. Celý zákrok můžete sledovat tady na obrazovce. Promítá se to přímo z mikroskopu. Víte, je z Brusunový úplná špička, máme ho z Izraele. Máme tu když tak i kaplí. Soukromí neposkytujeme. Lékařskou zprávu dodáme ošetřujícímu lékaři do 10 dnů. Pacientkám nic neposíláme, stejně to nepochopí. Bydlíme na ubytovně. Nikdo se už nikdy nedozví, jestli to známí první vlaštovky mysleli dobře, ale odešli jsme. Zranění, která vypadají jako šperk. Čepel je v očích toho, kdo se dívá. Ten, kdo se dívá, nemá jméno, ale má moc. Cizí ulice nevrací drobné. Jsme pohostinní. Nechápeme, proč tady hosté chtějí žít. Jsme přece v Česku, tady žijí Češi. Hlasy se slétají do hejna. Na nových místech hledáme starý život. Bydlíme na ubytovně a majitel byl tak hodný, že přestal dodržovat normy pro prostorové podmínky a teď se nám do pokoje vejde víc postelí a díky tomu to máme levnější. V sdílených místnostech drása osamělost nejvíc. Na nových místech hledáme život, ale mohou tam být i mrtví. Všichni jsme tady doma. Někomu je pobyt povolen, někdo je na území strpěn, najdí 10 rozdílů.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM, dnes s poetkou Zofiou Baldigou, moje meno je Mirka Ábelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň, majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

je tak čistá. Milióny bílých istot padají mi tiše k nohám a ja Pánu Bohu volám. Co na srdci leží mi, ať andílci dlouho třepou peřiny, ještě dlouho třepou peřiny.

sa dobre s ní, stále vráťu freestyle. Ježem život tak, jak príde, nemám čísla. Pripravím sa, ale ty sa chýba.

tak sme si odskočili aj do Rio de Janeiro na karneval. Pomohol nám k tomu